Anna Maria Brečna na rec tobie a jedna z dalších serbských interpretko Rika Helena Jeduškec. Ureče, to bieš u opačný knefe. Vy zosleduj netko přeladka o serbskej učbe. Prichádla Rika spiev Helena Jeduškec. Nimo to slyšíme skupinu Janka Anka, što radošť vinči bála. Ač serbský rozhlas slucháč, vizo? A tiež Daniela Hazec nám zaspíva. Tu iš anecko, jednače menšinu po pečích stvočut tu knefe, tak zo zaspíva nám skupina One Republic.

W Njeswačidle su včera zaso karty placali při tradicionálnym serbskim seniorovom škoče w Knežim dvorje. Cokonje bie 22 rajakov a rajorjov pudla, mjez nimi tež nováčk Matiasa Bertolta su prvý raz v kole vitali. Dňové dobyče budu by se jasne morko kovo ze silnými 3460 dybkami, nimale 600 dybko bie on s tým před Siegfriedom Hörofom a Uwe Sieglerom. Cokonem odnočení vostane Herbert Kretschmer dále prytku. Přichodne kovo raje so potom konc junia športovým kazínie malým voseku. A dalšie povieste slyšíte tu za nekak 7 inčinu serbským rozhlasu, netko pak najprv zaspieva Katy Perry.

Wiedro, te let ne wabi wieso, so won do přirody podać, abo knigakim jezoru. Ale snano, hoj poskyči so tež večo, si bi raz filmo bladać, a čera je so filmové festival Nysa za jo, a tu išto filmo můžeče si bejú tyženja tež na najšelakorišich miestnach obladać. Cvý přelad programa namakače na internetnej stronie www.najsefilmfestival.de a piatk po takým zajúcišim zmeja potom tež serbský temový večok, a to tu budešine kamientnym domje. Dalšie pokyvy mám nedom po přichodnej hudžbe za vás, že več menšinou pana pošestčíje.

Ve vazu môžete dženca kreda rič, vaša pomocná živka je dženca mies po podnúcioch a viečo šestčich ve vazovskej vyššej šuli prašana. Mimo toho skážuje so dženca budovská mieščanská rada, zjavné posiedženie zají so dženca po podňu pečich, tu na radnický žoli na Nuckonej Lauske. Jutře po podňu pečich doživíte Lipsku mejemetanie, k tomu přeproša študentské tovarstvo Zorabia Lipsk. Meja jutře po podňu pečich pádne a vězo sú tiež šice, tiež svojby. Rádi vítani. Skladnostne posmiatných národnín Mino Vitkojc je jutře koncert v Kočebusu, Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska přeprošujete to na koncert za Minu. Jutře večer šestčich na dvorie Serbského muzeja Kočebusu. Dále je jutře posiedženie gmínskej rady Pančice Kuko, a to ve Votrovie. Jutře večer 7. je štart zjavného gmínskeho posiedženia, to ve Votrovie starej šuli. Tam predsaja koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie. A nimo toho zabieraja so radičeľo s ústavkami vo škyče štomu. A posledný pokiu za jutřejší štvrtok v budovskej Smolarec knihovni je jutře čítanie z knihy Z Kamenca do Palestíny, to v nemskej reči, jutře večer 7. Smolarec knihovni v Budešine.

Naše novostčeve obraza, tež tutun týdžen zaso s impresiami to, što ešte so v kultúrie a politice Serbách, takhle zašom týdženu hýbavo, Sviatku na Punžela je však nímale 70 zvierivých znova doržanta přivábila. Vosobit impresie družko a putníko sme mezrujím z povetra s trutom natočili, dále sme pobili tež v Pieskecach, čiže však je so morec ďalší sviatku nižší highlight odmiel, menujúce koporský turnier v jasných celkov, helikopter, celenie jednatko a juskacach dobičarjov, všetko sme za vás zapopadnili. Vobladač môžete sa to pola nás vysyči a tam vidíte s dobom impresie dňa mnú. Mezrujím s obrazami svedženia při mnie blízko Kasova. Čo to namakáče na našej strane a v našej app MDA Serbia pod heslom Novosti v obrazach.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec z Dubrinka.
2: Čo dla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty som modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svojbu, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, čo dla netko. Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vera nevoznamenia pšetco mocna byč, abo šitko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenje stajeme, ale džeme z ním džeme, abo kak my z ním vopkadžame. Z tej dve možnosti so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nevom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca, ty si to uvedomíme.
1: To praje Marieta Krečmariec z Dubrinka na roku a zamojitosti Kuluskej osady. S tým je cimenčiny do šestčích.
3: Když můj dudy kněz na zemi poladá, to porečák si ví, čemu stvorí člověka. Bije se, šidne, moče se a klepe já, li pustí lůhým vodu, nech kýde se kez imora.
4: Ještě raz poladá na zemi, vidí tam Boha, když on se sem běží tu.
3: Tak je to spísané, tak čítáme to rady, no a se jí dobe děl Boží je nad.
4: Bupupupuriče, šíci do čuma, bupupupuriče, šíci do čuma, šíci do čuma,
3: bupupupuriče. A bol ľudek kniez, to draj kezuče.
4: Bozi vujka voda, občiť po všeli, je?
3: Na tvá si voč.
4: To bo ja dobro vede buč.
3: Nehoš sa kresať skoč, přiďže voda a se fuč.
4: No a tvár, ja zubujem kára zastupič. Vbukovaj sa svojbu, vrčko tá svoju.
3: No a smije sa a dlije, přitajky viedre na oči.
4: Kniez u a hurry up, a tu je začiny.
3: Bupupupuriče,
4: šíci do čuma.
3: Bupupupuriče,
4: šíci do čuma.
3: Bupupupuriče,
4: šíci do čuma.
3: Arka púa še po vodže pon, po 40 dňach lala, hľada noach von prají.
4: Kníže, že sme, mám sú tu kolebku. Kniez, krutka rekne.
3: Sina arara, že tu. Noach, iska, skočte, ša voda odbeží.
4: Kniez, káza.
3: Ej, krása tu če při tebi. Šipko, skut a celú svojbu tule odsať še.
4: Ľubujče sa, množi sa, a nema zajče mne. Bujče, šíci do čuma. Bujče, šíci do čuma.

Jozefina Brečnadorec spieva vo Případže v živeniu, Případ pak nie je, ktorú srbskú hudbu slyšíme, to vie za naša učná redakcia vúpyta a što je za nás netko druhý hodine vúpytova? Kristof, Mikloške je miazujem zaplanované z Instagram, netrebám. Ale zaspieva Jan Jadviga Andresová, rodina Venkec, Daleko preč. A tiež Veroniku Kalinušcinu slyšíme Ladaj z Butro

0: dopak se jo Josefinie poradžu, abo lubežeči. Utromne džak, nitko mam tešia, teko pravo hudžbneho vúrača. Sedom ičinu, do naposledných je nitko zvýšime Kristofa Mikvaušku a potom z čilenky policie.
1: Všetko mi tu ništo chce.

0: Policja z G.
1: Včera dopołdnia chcichu policistča na A4 pola poučnice Audi kontrolovač, dokelž nehodžachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska, za tunlom pod Limasom je vun kontrolu na tjezdži dvom zubiu, z drohy z jeho a sa potom s Audiom přečísnu, auto sa zapali a šofér sa češko zrani. Nastá vecna škoda 40 000 euro. Na Kamenske Fichtowej běchu zajšły konstydženja vandalo jo popuču, na morachu na fasadu tvarenja viacere zakazane symbole a skuncovachu tež viacere vokna. Škoda ve Kamencu 50 euro. Ve Vojerecach su zastonice Punžilu Šiponju šofera Audia kontrolovali. Svoju jezdnu dovolnosť nemôžeše pokazać, tabu jemu před 10 leta mižnosť čázana. Dále steše 40-letne pod vlivom viacerých drogov, kľúče za auto su policistča na to zčázali a muža sobu narvírzali. A blízko nechania na B6 je čera ráno prásnevo, tam nie šofer nakladná auta pri kšižovanišču pred jezbu auta vopkečboval a na to dojnče ke zražce, dve v osobe sa lohko zranište, nastá 25 000 euro škode a B6 by 3 hodiny dospone zašľahana.
2: Tak daleko po teky nekotre z dželinky policie, záci menšiny sleduja potom požitkone po jezče.

0: 100 europäische Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme in 3 Wettbewerben und verschiedenen Filmreihen zu sehen. Sachsens Kulturministerin Klepsch sagte, das Festival stehe beispielhaft für die kulturelle Kraft Europas. Es verbinde Menschen über Grenzen hinweg und schaffe Begegnungen zwischen filmschaffenden Publikum und Kulturen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas. Vaš Rajnči Budžak. A do dňa startuje s vami Matej Cish.
2: A môj co-pilot Jen Sarano ríka tež Matej, G-Swalk se svojím mňanom, vún postará so vo šenárovky Rajnčo redaktora a z Romanie s vami léči môj dosviedl, mamo ište dosť miestná tu iš pojče šíce sobu, jeli pak jede čeráčo s autom, to tež rozumiu, to mám dvaj pokývaj za vás. Na A4 sme odriežaní a so vopkať mi s oným ujezdom a pošuvom hačiu pred pohodinami hišče tuto pokiu tu našim systémie stejše, tu nie netko preč. Za to pak je nové pokiu A4 sme zorec mi s svojne bošču a ujezdom. Nie, vodače, toto je samsne sme zorec mi odriežaní tak oko. Mi svojne bošču a ujezdom tam so netko vopkať kopi 5 km daloko po nezbožu s nakvaným autom, 20 či menšinu trebače tam dlie a vyskač z tej horní kine, tam miria spiešnosť smier bielšie, co Nemce eb dofl. A vše môj, vám dobrú jezbu a dobré ranie se srbským rozvozom.
1: MDR Sachska, srbský rozvoz.
2: A z Franko Meselu, 4 menšiny posedlich.

Ja, si myslu Frank Veselanie, jeničky kýž rádu zbyva. Tež Veronika Rachelic rádu zbyva. A ju slyším přičaný hodině. Rúne tak, kaj

Tutun sabatus večad režanske dvorske cirkvi, vosabite sakrament, Karim Habib German, sornje vužice sa namješnika usveči. Čivič a 20-letne pokađa ze širahovske fare a angažovaše sa ižo jako modostne pilnje cirkvinskim modinskim džile, mjezdurim ve Vjelečinje, vopake a dekanače budešin žitava. Pretač studovaše teologiju činješe German v ukupvani na socijalnoho asistenta a na kuvarja. Dženca džova hižo jako diakon kamenice, předovšim s džičimi a modostnimi. Přejče so zmiešnikom stač, pak je jeho hižo od zakladnije šule sem šavo džavo vun sam praji. Cirke je za njo domizna a předovšim tuta zromannosť z ľudži. Tež sociálne médie chce Karim Habib German přichodže užívač, zoby modoch ľudži s témami víry docpil, a to, že dženznejší džen emc tak v sobu najlepie. Miešnická svečizna Germana odmieje so sobotu dopoňa na pojednačích s biskupom Heinrichom Timmer-Eversom kež prajne Drežanskej katedrálii.

Naše nowostče we wobrazach tež. Tutun tydzień zaso z impresijami toho, štož je so w kulturje a politice serbach takle zajšom tydzieniu hibało. Svjatku na Punžela je však nimale cíte sa zvierjevých znova do Rožanta přiwabiva. Vosobite impresije družkov a putnikov sme mjezurím z povetra s trutom nemce drone natočili. Dále sme pobyli tež v Pieskecach, kde však je somoriec ďalší svjatkonejší highlight vodmiel, menujúce koparský turnier viesnych celkov, helikopter, celenie jednatkov a juskacech dobyčariov to šitko sme zapopadnili, vobladač môžeče si to podľa nás v Sči, a tam vyžiče s dobom impresie dňa mnou, mjezdrujím s obrazami svedženia pším mne blízko Kasova. Šo to namaka čekáš prajene na našej strane v internete a vyzatejš naši app MDR Serbia pod heslom Novosče ve obrazach. Dživeč menšinu, do na povos mých stenietko je, netko svičíme Andreasa Bikinga. Dobranie pšie, Savský rozvoz.

0: Šulaki a šulariok iš leca šulu vukodža sú teledne s ertnými prúvaniami na rieže. Viem dokvane, kak sa netko čuja, pretož prúvanský stres ženie celé nezabudžeš 70% ľudí. Tak v obkruča přepytovania Montrealskej univerzity žije sa čas živenia, prečo zasa vo zakončacích prúvaniach. Sedžíš v mate prúvaniu a nemôžeš ani jeničky nadok uličiť. Sledžaro minja, zo zvisuje to z vukonovým čiščom a strachom pred zrešteniom. Tu iš staja so prašenje, štú se tu te zaklate prúvanske nároky po pravom vumysli. Katka Pöpelec je za kulisy prúvanju za serbštinu kuknova, predáč pak nedom o tým reči moj. Katka, kak usta so tebi vo prúvanjach džije? Smyš ako pred 9 letami z Romania maturovavoj?
1: Jenož zriedka, ale dyž potom sedžu mojim sonje v auli serbského gymnázia a kapsne ličak sebo nemám, abo jemu batária pobrachuje. Kak je pola tebie?
0: O, ja so na prúvania hunie tak dere dopomňu, kajž najskrie, kujždy druhý tiež. Tyčenie doho uknič, na vôzne auli sedžeč a dyž smieš podvožky potom vočinič, sobie zoprašeš, štuje si tu te naroky po pravom vumysliu.
1: Vo sebe zaujímavé je to pola předmeta serbština, pretož inak hač pola nemčiny alebo jenžištiny stáva so šo v malom kruhu.
0: O tom nám nedom viac povedaš. Najprv pak slyšíme Josefa Štajfa, cibilky na 8.

0: Šulakam a šulariam vodkanych letnikov najskeria. Boze voa prasnie, ale jenož išče kúsk přetrač, písomne prúbania šako mače zásobu, netko išče ertne zmištrovač a potom slúša živenie zásobam. Nas je v zvisku s aktuálnymi prúbaniemi, přes kotrež so šulari odračuja, jeden zaujesče viac a tamne menie, zajmuavo, kak nastavaja prúbanske nadavky serbščine, predmet, v kotrež máme jenož pomenemavo vúčorio a samo jenož jeden hornoserbský gymnázii, Katka.
1: Kunčne prúvanie sú zásadne. Nic jenož serbštine, vulký mystérii. Z krajným záradom za šulu a kúpanie sa môa vo prúvanských nadavkách v serbštine rečať a ja raz tak praju za serbský svet, kdež poprom nímale kúžde, kúždo znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymná vecka. Miena zestajeriu prúvaniu vostanú tajne. S nikým nejsem smieva rečať. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť šmielčenia podpísali, a žiadne informácie dále dávať nesmieťa.
0: Súdači z najmenša rekli, kak prúvanské nároky konkrétne nastávajú?
1: Haj a tute, nenastanú, kaž si mnoho snadno mysla v biroách Serbsko-šulského dôvodstva alebo vitecentruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadavk namiete za prúvanské nadavky zastajač. Potom fachová skupina nadavky prúvuje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nenže jenož vo vopsa, ale tež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po svojach ministerstva nenže leto a je za kúždy předmet samsny.
0: Tež za předmet serbština.
1: Hej, pričímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčeriu za túto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menie fachovcu hač druhých rečných předmetach. Miestom sa môža sa podľa nemčiny alebo jenželštiny vúčerio z cuvie sakskie zapšieč, je to v serbščine jenož s vúčeriemi serbských kubvaníščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulario vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa sa so zcela za prúvania vúživač.
0: A ja sa ešte dopomňu, zobie tak, zo má sa prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčoria a potom ešte raz od vúčoria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden hornoserbský gymnázii.
1: Celé pravie. V předmete serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra do runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kúbvanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehodí sa veľa odbiehu z cuba, kež napríklad nemčine alebo jenželštine anonymne organizovať. Všivším ministerstvo v úzbenie zomaja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zobychu po možnosti objektívne hodnočenie za šulárky a šuláriu zaručili.
0: Utromne Jack za informácie. Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú.

0: nábožné slovo.
1: Słyšíme džencavot Mariette Krečmariec z Dubrenka.
2: Čo dla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty som modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svojbu, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, čo dla netko. Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vera nevoznamenia všetko mocná byč, abo všetko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenje stajeme, ale dže my s ním džeme, abo kak my s ním vopkáďame. Z tej dve možnosti, so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nivom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vira mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Praje Marieta Krečmariec z Dubrenka na roku a zamojitosti kuluskeje vosady. A s tým je 4 minčiny do 8.

A hunie jako sem naličiu, na čo smeče so išče poslednej džencnišej hodzine vieselič, sem hučbu zábov, to vieso nesmie byč. A na Bikinec nám išče zaspiva, přeco spiešniš, čo spiel Rika. Náš dom Češan James Mönk nám zaspieval vo našim domu.

Ja, ah, tolle, yeah. Jörg Weißelberg, Dana Spyrika. To po takim nekotre vubirane serbske titule, netko pak če enže se dale Regave 8 po 8.

0: Hačenje na autodroze 4 sme drežane za miestom tej štrušku dalečenie, hač to ohonak, aj že sa nám zdžilivo, vútomne džak za to, a tiež mie s vulkými rydoriecami, hač to lepoštofa, pokaza mi Google Maps, so hačace vopkat, haj a 4 vás dženca rano trošku merza. Apropo merzač, s čím mieše so policia za ješových dňach tak vokovo merzač, to přeradí nám netko Matej Žiswok.
1: Polícia z Gili.
2: Napríklad s tým, že zastojnice sú sviatky Bunželu na autodroze 4 doromade 8 šoférov nakvaných auto zadžaželi, kýž nemiachu dovolnosť popuču byč. LKW bych umiestrujem s bateriemi, potami, meblemi a kartonkami nakvadované. Včera do podňach chcichu policistča na A4 pola počnice Audi kontrolovač, dokéž nehoďachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska. Za tunlom pod Limasom je vun kontrolu na tiezči dvom zubiu, zdrohi zio a so potom s Audiom přečísnu. Auto so zapali a šofér so češko zrani. Nasta vecna škoda 40 000 €. Na Kaminskej Fichtovej bychu zajšve konstitčina vandalojo popuču namorachu na fasádu tvárenia viacere zakazane symbole a skoncovahu tež viacere vokna. Škoda ve Kamincu 50 000 €. Ve Vojerecach sú zastojnice Bunželu šiponiu šoféra Audia kontrolovali, svoju jezdnú dôlnosť nemôžeš ižo pokazať štabu jemu pred 10 letami žnosť čázana. Dále steje 40 letne pod vlivom viacorých drogov, kľúče za auto sú policistča na to zčázali a muža sobu na revír zali. A, to še tiež čera našich vopkaných pokývach slyšeli, blízko Nechania na B6, tam je čera ráno prásnevo, tam nie je šofér nakladného auta, při kšižovaništu předjezbu auta vopkečboval a na to dojnče ke zražce, dvě v osobě se lohko zranište, nasta 25 000 € škody, aby 6 či 5 hodiny dospolne zašlána.

0: tački FIFO la svunco je zeska džavo, a je na pođe većih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Kamenskej Koruni svjatého Jana sú včera zastuperio petícijského vúbjaka Sakského krajného sejma s návodnictvom Korunie vo připovedženým zaureniu tamnišej gynekológie a porodovej stáci uradžovali. Základ uradžovania by petícia ľudnosti prečilo tým plánam, Andrea Kešcina má nadromnosti.
3: Kajž zaposlanča krajného sejma a čvonka petícijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvúhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbjaka je, zo so krajne sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Zaposlanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového sema je včera namovjala, zo Miłosakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšie prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu polieta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svjatého Jana by konc apríla připovědžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mieje zaurič. Petíciu přečivo plánam by je viac hač 20 tisac podpieračelu podpísalo. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajše zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam z najmenša hišče do konca týdžina vočaknič, to samsne pfači za polo pola Grosnaundorfa. Na polu v Biskupicach môža porno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarách. Domanic v Husku, kýž plahuja truskalce na 2 hektaromaj mies Horní Kino a Bielšecami, chceža potom za 2 týdžiny prine truskalce předavač. Včera je sa oficiálna truskalcová sezóna v Sakske hižo zahajila. Gmenská rada Malešece je včera gmenský etat 2026 v objeme nemale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviace vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hotom a športuňu 6,9 miliónov v prvním tvarským otresku. Radičeľo v obsamknechu plánovač dvúčaru šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanírovač a vútvarič dotajné tvarenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že hoči so nimo to hišče než to ľutovač. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorov tiež Klitu Džeržič a programy v Budešinie, Hochoze a Krosčicach previesť. Na to je so přijotovanský vúbjak včera v Krosčicach dojednal. Kajše z Džiliku, navodnica festivala Katarína Jóková, zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerov zdenie v Užice hišče podpieru přilúbiť. To rieka, zapyta domovina tež za dalšími spichovanskými možnosťami a partnerami a 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa kletu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisov bírova v Vojerecach. Zajšie týdžen je sobudževača Sakského ministerstva za nutskone tým opýtal a sobodile informoval. V servisom bírove nastanú miestrujem šavošky za 42 komunu v serbským sydlenským rúmie. V septembre je vúradžovanie so všetkými gmenami predvíčané Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštine v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a servu skručí. Servisové biro v Vojerecach v obste z leta 2019 a má tu kvíľu cioch sobudževačeru. A to máme vechu. Naše povestče, kýž namakače dále na naše internetu je strony rune, tak aj šo naše app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé slibro 21 stopňov, vúľadáme modré nebio, tak tiež daleče, dženca zmieme tujšto svunca, dále nímale, haj, žanné mročele, kaj šúpada, a živé slibro te docpie temperatúry mes 24 a 26 stopňami.
0: Na autodroze 4 smia drežané so hačenie mes svoje bošču a pošovom pomalku pomenší. Tam treba če netko ešte nekak 20 menšinu dleje. Miestnosť nezboža je sa tam miestem zrumovala. A tež vyskač v Horní Kynje. Tu nie odstvarjene znamenšanje ste dujace našim systémie. Tu ješ přemoj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč minčino pana podževečich.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Čo dla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty som modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svoj bum, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, přinže či prašenje domysli, bo, čo dla netko. Tute prašenje nečini tebe svabeho, čini če čoveského. Vera nevoznamenja přeco mocna byč, abo šitko nedom zaradovač moc. Vera voznamenja tež raz dvelovac smieč, ale so nic v tutych dvelach zubič. Vážne nie je, hat si my tute prašenje stajeme, ale džeme z ním džeme, abo kak my z ním vopkadžame. Z tej dve možnosti so vročost čaneč, přestat so modlič, nic viac do cokve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty z nivom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestrač, tiš je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dost za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Čenciše nábožné svojo mieše na roku a zamojitosti kulovskej osady Marieta Krečmariec z Dubrenka. A s tým je cimenšiny do dževečich.

Viele Applaus zu Žnjeli umjelce serskega ludovega ansambla za letosnu inscenaciju Boršajnskeje noce povestčo pri Bismakovem tormje. To še už slyšali v našem programe Žinca, slyšišo k tomu ještě více v našem aktuálnem šinosku. Vedomnostniki zmakajú se Žinca a více ve Praze, také serbe budu pedla, odsom tam na konferenci to grono užo, to také planáske nieša. Serske blíde Ja, Bužo Žinca v Sarskem muzeu mešče, teke v tom svišišo šake, a pregledňome z vami teke šči do novega udaša našega sarskega tyženika Nove Casnik. Somyslím, až se zasi upošio, vestaš při radiu.

Jo a nežli, až vinujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa kdo máže uchvažovaš ze spivarku Vipke Reichenbachojc, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze snega?

0: Žinca a viče přijdu ve Praze slaviste gromadu, kterýž se zabírají se svůnikami, a to je workshop s titulom Svůniky svěše moderných technologiách. Velika téma tam je to živo ze KI, ze skumštnějů inteligencu. Tam v instituše za svojajnské studie v Čechojské akademii za vědomnosti budu také serské vědomnostniky, mezi drugim dr. Fabian Kaulfürst wird Serskiego Instituta.
1: Za nas je ta konferenca vesedne dla toho zajímna a vážna, dokuljaž tam přijdu ľudje gromadu, ako přijdu ze šakých slujenských krajov, lexikografe, to groni ľudje, ako se ze slunikami zabierajú, ale rovnocasne také se veľkým zabierajú s tým, kak se moderná technika, v tom páže kumštná inteligenca užíva, a kak sebe namežo užívaš také za slunikarenie. Každega vie, až to je žurné žilo, a kaž mežoš vieste procese, ako za to sú notné prespiešiš, penio to k lepšemu každego slunika. A tam se nažijame, až mežome se šake vetkliedaš, vetných, nauknuš, a na to se jaselím, som jeginarský na to.
0: Tema přednosta vědomnostniku Sarského instituta bude identifikace nových slov a jich zapřemýšlení do sarských lexikografických projektů. Co to groni rozkladuje Kaulfürst?
1: A my sami chceme představit, jak my tuchlu nové slova namakáme, se vědět také s pomocí techniky, přes náš monitoring sarského písmojstva, tam krňujeme všechny šišťané serské, a to rozumiem ako garno a dolnoserské texty, pýtame v nich formy, ako ešte v našich dátových bankách neustupujú. To me gubeš se vie, te namakané trefare, me gubeš slua, ako jadnore sú staré, ale ešte nie sú v žiadnych slovníkach byli zapísané, ale to me gubeš také nové slova, ako sú nastali přes praxu, kaž nieco nové ve svieče se čoj a také ve serskej riece se užíva. To, což my, abo my s Aniu Pončovou tam prezentujeme, to nem direkt spejedaný u riecu nema tak veľce nič, ale to neuzamkňo, až se te metódy, ako se užívajú, negožie také za pejedanú riec.
0: Ktož, co se zanuríš do toho pela serskej riece, daš gleda na internetový blog www.dolnoserski.de. Tam namakajúš napríklad pelo nová lexika a k tomu veľa dalšných informácií.

0: Vice mate serske literatse bostak Mina Witkoitz a Ingrid Hustetova a jima jo naša literatura a teke naša muzika tyženja venovana a Minje Witkoitz venuju vice vesebne koncert v serskem muzeju spivate a grajote vice jacor džesova spivarka Valboga Vaužic a violinistka Izabela Kauduinska vene predstajote svoj predne album a duo s titulom Za Minu. Ulicuje kuratorka Kristina Klimova.
1: My se vegin vjaselime, až je básne se žen a veci tak zase vetnovodky uživaju, abo si menša se s nimi se zabiraju. A ja se vegin vjaselim, až tak muzikarka Valburga Vaužic jo ucetava tak tu riednosť od básne Mine Witkoitz a ona jo je novo interpretirovala. A to bože tak v obšimejše tako koncerta a ja se veľgen veselím, až ona to jo přimnova a tak to žincajšnego casa přesajživa ze jadneho vúberného komponistku a to je ta polska komponistka Izabela Kauduinska a oni sú nieco celé nového tvorili. A to je to dobre, až ze našich stavíznov, ze našich literárnych stavíznov také zase nieco nového nastanie.
0: Koncert zachopil se Vice Zegar Šestčich v Sarskem muzeju na dvore. Kurte dostan jošo Jano Jacor namestnje. Veni paše 15 abo 12 euro. Jo, a nindo slyšošo Vit Vaužic a Kauduinski titel Pežedanje pobesni Mine Witkoitz.

Ja, vice vonja, dvanas čiche dializase zašaltovaš naš serski radiový program. Diana Šecová buža při mikrofonie. Ja sa s vami rožognujom. Ja som Anja Koroč-Švácová. Žicem vám, pšauša redne vedpodňo a spedobne jacor.

Viele aplausa su žneli umirce, serskega Ludovega ansambla za letosnu inscenaciju Boršajnskih noce povestčo pri Bismarckovem tormje. To še že slyšali v našem programu Žinca, slyšiš k tomu ještě více našom aktuálnem šinosku. Vedomnostniki zmakajú se Žinca a více ve Praze, také serbe budu pedla, odsom tam na konferenci to grono úžo, to také planáskenieša. Serske vylída Bužo Žinca ve Sarskem muzeum ještě, také v tom slyšišo šake. A pregledňujeme s vami také ještě do nového údaša našeho sarského tyženika Nové Casnik. Co myslím, až se zase upašio, vestaš při radiu.

Jo, a nežli, až vinujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa kdoma, že uchvažovaš ze spivarku Wiebke Reichenbachholz, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze snega?

0: Žinca a viče přijdu ve Praze slaviste gromadu, kterýž se zabírají se svůnikami, a to je workshop s titulom Svůniky svěše moderných technologiách. Velika téma tam je to živo ze KI, ze skumštnějů inteligencu. Tam v instituše za svojajnské studie v Čechojské akademii za vědomnosti budu také serske vědomnostniky, mjase drugim dr. Fabian Kaulfürst ved Serskiego instituta.
1: Za nás je ta konferenca vesemně dla toho zajímna a vážna, dokuláž tam přijdu ľudia gromadu, ako přijdu ze všakých slujenských krajů, lexikografy, to groni ľudia, ako se ze slunikami zabírají, ale rovnocasně také se velkým zabírají s tým, jak se moderná technika, v tom páže kumštná inteligenca užívá a jak se na mežo užívať také za slunikárenie. Každého vie, až to je žurné žilo a kaž mežož vieste procese, ako za to sú notné pespiešiť, penio to k lepšemu každého slunika. A tam se nažijame, až mežome se všaké vedkliedať, vedných, nauknúť a na to se jaselím, som veľký narský na to.
0: Tema přednoska vědomnostníku Serského instituta bude identifikácia nových slov a jich zapřemýšlení do serských lexikografických projektů. Co to groni rozkladuje Kaulfürst?
1: A my sami chceme představit, jak my tuchlu nové slova namakáme, se vie také s pomocou techniky, přes náš monitoring Serského písmojstva, tam krňujeme šupné šišťané serské, a to rozumiem ako garno a dolnoserské texty, pýtame v nich formy, ako ešte v našich dátových bankách neustupujú. To me gubeš se vie, te namakané trefarie, me gubeš slua, ako jadnore sú staré, ale ešte nie sú v žiadnych slovníkach byli zapísané, ale to me gubeš také nové slua, ako sú nastali přes praxu, kaž nieco nové vesvíše se čoj a také v serské riece se užíva. To, což my, abo my z Aniu Pončoviju tam prezentirujeme, to nie direkt spejedaní u riecu nema tak veľce nič, ale to neuzamknio, až se te metódy, ako se užívajú, negožie také za pejedanú riec.
0: Ktož, co se zanoríš do toho pela serskej riece, daš gleda na internetový blog www.